Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdního řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další mač naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií.
1: Počasí.
2: Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno. Odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, překonáte drobné bolístky a zase bude dobře. Býci, dneska ze sebe vydejte, pokud možno to nejlepší. Blíženci, trénujte asertivitu, budete ji potřebovat doma i v práci. Raci, všechno klape, můžete se spokojeně usmívat. Lvi, co vysíláte do svého okolí, to se vám pak vrací zpátky. Pany, jste v naprosto bezvadné kondici. Váhy, i malé úspěchy se počítají. Štíři, pomáháte ostatním a berete to jako samozřejmost. Střelci, umíte si zachovat nadhled a tím pádem i dobrou náladu. Kozorozi, radujte se, dneska to bude jedno velké potěšení. Vodnáři, máte plno zajímavých a zásadních nápadů. A co my ryby, nepolevujeme ve svém nasazení, protože víme, že je stále co zlepšovat. Yeah.

právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana. Rádio Hana. Embedded in terrorist organizations across the globe. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoy.

0: Just look at you. Chasing spies.
1: James Bond.
2: Víte, že nejdražší hudební nástroje na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
3: Rádio Haná.

rána. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a pro

0: pánové, tady už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžké.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou lepkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastlé zbierkové exempláre. Mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Došetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na svietených expozíciách s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava Živé pasti. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc? Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

počasí. Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno. Odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, překonáte drobné bolístky a zase bude dobře. Býci, dneska ze sebe vydejte, pokud možno to nejlepší. Blíženci, trénujte asertivitu, budete ji potřebovat doma i v práci. Radci, všechno klape, můžete se spokojeně usmívat. Lvi, co vysíláte do svého okolí, to se vám pak vrací zpátky. Pany, jste v naprosto bezvadné kondici. Váhy, i malé úspěchy se počítají. Štíři, pomáháte ostatním a berete to jako samozřejmost. Střelci, umíte si zachovat nadhled a tím pádem i dobrou náladu. Kozorozi, radujte se, dneska to bude jedno velké potěšení. Vodnáři, máte plno zajímavých a zásadních nápadů. A co my ryby, nepolevujeme ve svém nasazení, protože víme, že je stále co zlepšovat.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
0: Rádio Hana.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Posloucháte Rádio Hná.
1: Hezké ráno.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.
2: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
4: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
5: Radio Hana.
6: Ráno je top.

0: Začínáme spolu nový den, Radio Hana, dobré ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Je 5.57, už po šesté na vlnách Radio Hana, hit za hitem. Katy Perry, Feels, Mike and the Mechanics. Probudíme spolu Xyndla X. A teď s Tomášem Gottwaldem se věnujeme aktuálním zprávám.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Posloucháte zprávy. Dárek má pro fotbalové fanoušky Sigma Olomouc. Na své poslední utkání v sezóně první ligy, tedy na sobotní domácí odvetu finále nadstavby o umístění proti Karviné, nebude vybírat vstupné. Lístky za nulu jsou dostupné online. Podrobnosti na webu sigmafotbal.cz.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Na Moravě nás čeká velká vlaková výluka. Kvůli stavebním pracím a opravám tratě nepojedou od této soboty do 1. června rychlíky mezi Brnem a Přerovem, Brnem a Prostějovem a taky osobáky mezi Vyškovem a Přerovem a Nezamyslicemi a Prostějovem. Kdo jezdí vlakem, ať na to pamatuje. Místo vlaku pojedou náhradní autobusy a i když už začala turistická sezóna, bude kvůli tomu omezená přeprava kol v náhradní autobusové dopravě. Autobusy pojedou podle výlukového jízdy řádu a detaily o spojích najdeme na webech dopravců. Kolik se dá jet na elektrokoloběžce? Policisté na Zlínsku na konci dubna stíhali muže, který jim v Sehradicích ujížděl na elektrokoloběžce rychlostí až 100 km v hodině. Muž ve středních letech se zákazem řízení jel na nehomologovaném stroji bez pojistky a dokladů. Za čin mu nyní hrozí až 2 roky vězení.
2: Mistrovství světa v hokeji.
4: Sledujeme pro vás mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Česká reprezentace má na kontě ve skupině B zatím výhru nad Dánskem 4-1, prohru se Slovinskem 2-3 v prodloužení a výhru nad Švédskem 4-3. Další match naši hokejisté hrají ve středu od 16:20 s Itálií.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí. Předpověď pro náš region na středu. Po ránu a dopoledne polojasno. Odpoledne proměnlivá oblačnost a teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na Moravě by se měly taky během odpoledne a večer objevit dešťové přehánky a místy i bouřky. Podobně by počasí mělo vypadat taky ve čtvrtek. V pátek a v sobotu potom hlavně sluníčko nebo polojasná obloha a teploty mezi 20 a 24 stupni Celsia.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
3: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. Třicítku v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
3: Rádio Hana.

0: tomu takzvané korneto,
1: tedy pečivo plněné čokoládou,
0: marmeládou,
1: nebo třeba pistáciovým krémem. Tak vypadá typická snídaně v Itálii.
0: Pro zajímavost, to korneto, o kterém jsme mluvili, je to něco jako croissant, jenom to bývá sladší, měkčí a Italové ho milují stejně jako espresso. No, my věříme, že italské jednohubky dneska odpoledne posvačí český hokejový lev na mistrovství světa. Další utkání Česko-Itálie startuje od 16.20. A my budeme fandit s vámi. 6.11, dobré středeční ráno s Rádiem Hana, 20. květem.
2: Rádio Hana.
3: Ráno je...

0: Svět kolem nás poměrně rychle mění a o to víc oceňujeme, že se vždycky můžeme vrátit za svou rádiovou jistotou, tedy za rádiem, které vás nikdy nenechá ve štychu, které je váš dobrý přítel. A probouzíme se společně do nového dne. Rádio Hana, dobré ráno. Z rána právě teď na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno, teploty kolem 20. Více z naší meteocentrály, také aktuální dopravní situace na Moravě nás čeká ještě před 6:30 a teď v 6:19 pro vás to nejlepší z kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 20. května, svátek má Zbyšek a zpěvačka Cher dnes slaví kulatou 80. Narozeniny má také fotbalová brankářská legenda Petr Šech a v našem regionu slaví známá paralympijská sportovkyně olomoucká legenda Eva Kacanu, majitelka zlaté medaile z Pekingu, mistryně republiky, Evropy i světa. A dnešek chutná, po medu. Slavíme světový den včel, takže slaví i včelka Mája, ta malá uličnice.
2: Je tady někdo?
0: Ať už ve středu 20. května poletujete kdekoliv, my jsme vždy s vámi.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: CZ.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenicích ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.

0: první deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Posloucháte Rádio Haná.
5: Hezké ráno.

0: Ať už vás ve středu 20. května čeká cesta kamkoliv, vždycky víte, že vás bude s úsměvem provázet i vaše věrné Rádio Haná, a to i kdekoliv na světě, díky online přehrávači na webu radiohana.cz nebo naší chytré mobilní aplikaci. Za půl minuty bude 6:30, možná víte, že v Olomouci o víkendu začne další atraktivní výstava zaměřená na masožravky. Kam se na ní s dětmi zajít podívat, poradíme s naším ranním hostem po 6:30. S těmi masožravkami budou i další hity k sežrání od Michala Hrusy a Nika Iglesiase. A teď další ranní počasí i doprava Rádia Haná pro vás. Tak nový den nám začíná leckdy na Moravě se sluníčkem, teplotami mezi 5 a 9 stupni. Během dne máme podle rosníček čekat polojasno anebo oblačno a teplotní maxima kolem 20 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Nehoda na D1 a policie na Olomoucku, v Kroměříži nebo v Přerově, víme, jak se jezdí tady. Nehoda auta se řeší na 231. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Kroměříž a policie hlídkuje nedaleko Olomouce mezi Horkou a Křelovem, v Kroměříži na Kujetínské, další policejní hlídky číhají v Přerově u Orlenu na Tržní ulici nebo ve Zlíně na nábřeží. Oči na cestu, uši k nám, pohodové ráno přejeme vám.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.

0: 2000 korun je dneska v banku Šťastné trojky Rádia Haná. Nabídneme vám je ještě před 7 hodinou, teď je 6 hodin 37 minut a tyhle peníze klidně můžete utratit i na zajímavých akcích nebo výstavách.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání

0: pláže uvidíme?
1: Budú tu viac než 35-ročné vzrastlé zbierkové exempláre. Mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
0: Dožetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy. Tak kam nás zavedou? Co uvidíme?
1: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
0: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
1: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviežených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
0: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
1: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdú na stránkach výstavište Flora Olomouc.
0: Monika Tomášovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
1: Ďakujem, na shledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
7: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
8: Na Luskini.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí.
10: Luskini.cz. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
15: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

mlsáte. Někdo může říct, já mám rád koblihy. Tak dobře, jedna kobliha. Kolik může stát jedna kobliha průměrně, co? Dobře, zaokrouhleme to třeba kolem 10 korun. Dobře? A díky naší šťastné trojice a díky tomu, co je dneska v banku, si těch koblih můžete průběžně kupovat klidně.

0: U šťastné trojky aktuálně 2000 korun, soutěž je určena starším 18 let s bankovním účtem. Dneska hledáme vás, kterým končí telefon vylosovanou šťastnou trojkou. A šťastná trojka je aktuálně číslo 166, takže jestli máte 166 na konci svého telefonního čísla, dovolíte se z něj právě teď do studia a vyhrajte 2 litry.
1: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: 6:52, dobré ráno, posloucháte Rádio Hana, hrajeme nejlepší hudební výběr a rozdáváme prachy.
1: Šťastná trojka.
0: Na soutěžní lince je Katka z Olomouce. Dobré ráno, Katko.
2: Dobré ráno.
0: Jak to, že ještě nespíte?
2: Protože jsem po hodiny v práci.
0: Kde pracujete? Nebudeme říkat úplně třeba firmu nebo značku, ale tak tematicky nějak obor?
2: Dolní Novosadská a pracuju v potravinách.
0: Od kolika jste dneska teda vzhůru?
2: 5:40.
0: A vstávalo se hned na první budík?
2: Děkujeme.
0: Takhle, jako myslíte si, že v Olomouci je někdo, kdo neposlouchá ráno Radio Hana?
2: No, já si myslím,
0: moc jich není. Katko, kdybyste nemusela nikomu nic vysvětlovat, kdybyste si chtěla udělat radost, mohla byste si koupit jenom něco pro sebe, ne to, co potřebujete, to, co chcete, za 2000, co by to bylo?
2: Určitě nějaké výborné knihy.
0: Nějaký žánr?
2: Mám ráda knihy, nad kterými nemusím přemýšlet, takže prostě něco jednoduchého.
0: A pojďme si říct, kniha, nějaký román, který vás třeba teď v poslední době zaujal a říkáte si, tyjo, to byste si měli přečíst. Máte nějaký takový titul?
2: Boští.
0: Teď to špatně šlo slyšet, Boští?
2: Boští, ano.
0: Boští.
2: Tak se to jmenuje, to je třetí díl série a je to strašně dobrý.
0: Super, děkujeme za tento tip. Tak i knihy si samozřejmě můžete koupit. Za 2000 to může být, já nevím, třeba 4-5 novinek, ne? Za 2000, to by šlo.
2: No, to by šlo.
0: Jedna kniha za 3-4-5 stovek, 2000 můžou být vaše, pokud váš telefon končí dnešní šťastnou trojkou a to je číslo, co jsme vylosovali.
2: 166.
0: 2 litry jsou vaše, Katko.
2: Děkuju.
0: Gratuluju. Zůstaňte mi na lince. Katka Zolomouce dneska vyhrává. 2000 jsme rozdali ve šťastné trojce. Co to znamená pro vás? Že budeme zase soutěžit, nebojte. Zítra se bank vrací na základní tisícovku. Více na webu Radio Hana.cz. Dobré ráno.

0: Děkujeme, že nám věříte, že posloucháte Radio Hana. Máme pro vás nejlepší hudební výběr a také prachy na ruku. Že, Katko, dobré ráno.
1: Ahojte všichni, poslouchejte Radio Hana jako já a můžete si taky koupit výborné knihy nebo něco jiného za 2000, které jsem vyhrála dnes. Děkuji.
0: Takhle se před chvilkou ve Šťastné trojice Rádia Hana radovala Katka z Olomouce. Peníze rozdáváme každý všední den a hrajeme hit za hitem.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Se 7 hodinou Dream. Pro vás do práce Anaka. Na ranní autobus s námi bude spěchat Eva Max. Je tu další várka zpravodajských informací. Tomáš Gottwald, dobré ráno.
2: Bude 7 hodin. Hezký.

0: vítejte u zpráv. Je středa 20. května. V Olomouci vznikne domov pro lidi s Alzheimerovou chorobou. Magistrát schválil přestavbu staroměstských kasáren na Studentské ulici na zařízení pro lidi s touto nemocí, která ničí mozkové buňky. Má tu být asi 130 lůžek. Termín stavby ještě není.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Na středních školách jsou po prvním kole přijímacího řízení ještě tisíce volných míst. Na čtyřletých oborech jde asi o 23 900 míst. Do druhého kola si přihlášku zatím podalo asi 1340 uchazečů z 13 000, kteří v prvním kole nebyli úspěšní. Muž s podezřením na ebolu v Česku. Na jeho příjem se připravuje pražská nemocnice Bulovka, která má speciální izolační box. Jde o amerického lékaře, který byl v Ugandě v kontaktu s nakaženým touto krvácivou horečkou. Česko vyhovělo žádosti Spojených států o převoz muže. Na Bulovce má být na pozorování zhruba 3 týdny.
1: Sport.
0: Časovka v 10. etapě cyklistické Grand Tour Giro d'Italia je odjetá. Vyhrál Ital Filippo Ganna. Růžový trikot pro lídra soutěže udržel Portugalec Eulalio. Nejlepším z českých jezdců byl Jan Hirt na 81. místě. Průběžně je v soutěži 18.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Na hokejovém šampionátu dnes odpoledne hrajeme s Itálií a například v tamní Neapoli dnes bude podobné počasí jako tady u nás na Moravě. Víme, jak bude z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno a teplotní maxima kolem 20 stupňů Celsia. Nehoda na D1 a policie na Olomoucku, v Kroměříži nebo v Přerově, víme, jak se jezdí tady. Nehoda auta se řeší na 231. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Kroměříž a policie hlídkuje nedaleko Olomouce mezi Horkou a Křelovem, v Kroměříži na Kojetínské, další policejní hlídky číhají v Přerově u Orlenu na Tržní ulici nebo ve Zlíně na nábřeží. Oči na cestu, uši k nám, pohodové ráno přejeme vám.
1: Rádio Hana.

7 hodin, 5 minut, středeční ráno, vy a Radio Hana, nejlepší hudební výběr, to je ta nejlepší kombinace. Přátelé, ve světě se průběžně mluví o tom, a taky jste možná nad tím přemýšleli, jestli nás za nějaký čas v práci nahradí AI, umělá inteligence. Takhle přemýšleli jsme nad tím, my Hanáci můžeme být úplně v klidu. Proč to uslyšíte už?

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio

0: Vaše rádiová parta je ve středu 20. května opět ve formě. Naladili jste si ranní topku Rádia Hana. Jsme tady pro vás. Ranní topka, to je top zábava, top hity, top nálada, top informace, také top témata. Za chvilku horoskopy Eva Max nebo kapela Cure. A teď v 7.13 téma umělá inteligence. Už jsme to spolu trošku naťukli v těch předchozích minutách. Možná taky AI používáte na počítači, na mobilu, možná doma nebo v práci, občas se na něco zeptáte. No ale pozor, někteří se bojí, že jim AI vezme práci. Přemýšleli jsme nad tím a zjistili jsme, že my, Hanáci, můžeme být úplně v klidu, protože tohle je důkaz. Ale Carlos, vy už jste v práci, dobré ráno. Carlos, já mám na vás otázku, já jsem teďka četl takový článek, co? Máte taky strach, že vás nahradí ta AI, ta umělá inteligence, co? Bojíte se?
1: Vůbec.
0: A jak to?
1: No tak protože ještě nevynalezli AI, která by nedělala vůbec nic.
2: Ráno je top. Rádio Hana.
3: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební obvod.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
1: Přejeme

0: Každé ráno pečujeme o vaše uši a máme radost, že si za svého středečního ranního průvodce volíte Radio Hana u nás kapelu Cure Friday I'm in Love 7 hodin 21 minuta v kalendáři Zbyšek. Představte si, že 80. narozeniny slaví zpěvačka Cher a my jsme v neustálém kontaktu s naší dopravní centrálou, sledujeme stále hustější a tím pádem i zasekanější provoz v Olomouci. Také víme o policejních kontrolách ve Valmezu, do všeho vás samozřejmě zasvětíme v dopravě Radia Hana před 7:30. No a teď hvězdné vzkazy našeho Kvítka.
1: Hvězdy ví. Radio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, překonáte drobné bolístky a zase bude dobře. Býci, dneska ze sebe vydejte, pokud možno to nejlepší. Blíženci, trénujte asertivitu, budete ji potřebovat doma i v práci. Raci, všechno klape, můžete se spokojeně usmívat. Lvi, co vysíláte do svého okolí, to se vám pak vrací zpátky. Pany, jste v naprosto bezvadné kondici. Váhy, i malé úspěchy se počítají. Štíři, pomáháte ostatním a berete to jako samozřejmost. Střelci, umíte si zachovat nadhled a tím pádem i dobrou náladu. Kozorozi, radujte se, dneska to bude jedno velké potěšení. Vodnáři, máte plno zajímavých a zásadních nápadů. A co my ryby, nepolevujeme ve svém nasazení, protože víme, že je stále co zlepšovat.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Super sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A fernet štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
13: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
16: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: Ráno je top!
1: Radio Hana!

Dobře víme, že svoje ráno máte rozplánované na minuty, však to na sebe musí navazovat, abyste včas dojeli s dětmi do školy, taky sami do práce, k lékaři nebo na ranní schůzky. A všechno stíháte přeje celý náš rádiový tým, moderátoři, technici, programová i úchodní část, i naše paní uklízečka, i ta na vás pravidelně myslí, jsme vaše hanácké rádio. 7 hodin, 30 minut, dobré ráno, v kalendáři středa 20. květen. Popolo jsme vyrazíme na hokejový šampionát, poznáme další krásnou věc, kterou je letošní mistrovství světa.

0: právě teď, když se podíváme i na vzkazy od vás, už kolem 8 až 11 stupňů Celsia. Přes den máme podle rosniček čekat trošku více mraků, má být polojasno anebo oblačno. Na teplotní maxima kolem 20 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také ze Štrbrska je připravená. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V ulicích Olomouce ranní zdržení kvůli silnému provozu, klasicky na Chvalkovické, Lipenské, Velkomoravské, také v centru na Studentské a na Dobrovského ulici. Policejní stopky nás právě teď mohou při kontrolách zastavit ve Valmezu na Vsetínské ulici u Pošty nebo mezi Štrbrkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici. Jeďte s námi a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: Hana hraje na vaší straně v naší první hudební lajně právě teď Alphaville. Za chvilku se do svého samostatného nájezdu pustí Jennifer Lopez. S pravou italskou snídaní se připravíme na dnešní odpolední zápas Česko-Itálie. A předtím, tedy 8 minut po půl 8 na vlnách rádia Hana uslyšíte. Čím dalším je ten letošní hokejový šampionát výjimečný?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
0: I dnes pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Tipnete si, co ve Švýcarsku znamená tato věta?
2: Werbepause, schneller Schlitte.
0: Odpověď za pár vteřin. A teď další pochvala pro organizátory mistrovství světa. Ti chtějí, aby byl letošní šampionát zábavný, plný hokeje, programu, sportu, hudby a hlavně, aby byl ekologický. Fanoušky přímo motivují.

0: hello, všelijete.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
10: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: 14. ročníku festivalu.

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Haná. Ráno i

0: voňavá, poctivá káva a k tomu cornetto, tedy pečivo plněné čokoládou, marmoškou nebo třeba pistáciovým krémem, tak abyste si dali, co? Takhle, přátelé, vypadá typická snídaně v Itálii. Pro zajímavost, to cornetto, teda doufám, že to vyslovuju správně, údajně v té Itálii trošku připomíná croissant, jenom to bývá sladší, měkčí a Italové to milují stejně jako espresso. Takže espresso a cornetto. To si dneska možná dáte. No, my věříme, že italské jednohubky dneska odpoledne posvačí český hokejový lev. Další utkání na mistrovství světa Česko versus Itálie startuje dneska od 16.20. My budeme fandit s vámi. Je 7.50, dobré středeční ráno s rádiem Haná, 20. květen. Za chvilku další nové zprávy. Co myslíte, zahraje si útočník Sigmy Olomouc Honza Kliment na fotbalovém mistrovství světa? My to víme, máme potřebné informace, vy to za chvilku zjistíte taky.
1: Mám prostě

0: Jakkoliv chcete, tam je s vámi v polovině pracovního týdne Rádio Haná. Zdravíme obchody, zdravíme autobusová nádraží, vlaková nádraží. Jsme s vámi taky na stavbách, v dílnách, v továrnách, ve skladech, v trafikách. Taky u vás doma jednoduše, kdekoliv potřebujete. Dobré ráno, máme další hity.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 8 hodině hit za hitem, pozdraví nás z 90. Madonna. Dáme si i to nejlepší ze současnosti, ze Zootropolis dvojky Shakira. A co bude pak, Krištof? Víme, co bude teď, další zprávy od Tomáše Gottwalda.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Začínají zprávy. Je středa 20. května. Vánoční trhy v Olomouci letos na jistotu uspořádá je společnost Kulturní Olomouc, která je organizuje přes 15 let. Radnice jí zakázku zadala napřímo poté, co zrušila tendr na pětileté pořadatelství kvůli námitkám jednoho z účastníků.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Boj s hlukem zde jedničky u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitů neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK. Průlom v léčbě duše. Zdravotní pojišťovny v Česku začaly plně hradit digitální behaviorální terapii. Novinka reaguje na nedostatek psychoterapeutů. Pacienti s úzkostmi či depresemi tak mají mít hrazenou péči online, informuje o tom zdravotnický deník.
2: Sport.
4: Fotbalista Jan Kliment si za českou reprezentaci na nadcházejícím mistrovství světa v Americe nezahraje. 32-letý útočník olomoucké Sigmy, který byl v předběžné nominaci na šampionát, podstoupil operaci na levé noze. Je po obránci Viktorie Plzeň a uničovském rodákovi Václavu Jemelkovi druhým hráčem, který z nominace vypadl ze zdravotních důvodů.
3: Rádio Haná. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Potřebujete na zahradě posekat trávu s tím dnešním počasím, to půjde skoro samo. Víme, jak bude z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno anebo oblačno a teploty kolem 20 stupňů Celsia.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, z Valmezu, také ze Štrbrska je připravena. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V ulicích Olomouce ranní zdržení kvůli silnému provozu, klasicky na Chvalkovické, Lipenské, Velkomoravské, také v centru na Studentské a na Dobrovského ulici. Policejní stopky nás právě teď mohou při kontrolách zastavit ve Valmezu na Vsetínské ulici u Pošty nebo mezi Štrbrkem a Moravským Berounem v Horní Loděnici. Jeďte s námi a bez pokut.
2: Rádio Haná.

0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr, 7 minut po 8 hodině, snídá s námi také Madonna. Jaká je vaše nejoblíbenější snídaně? Na to se dneska ptáme i na Facebooku Rádia Hana. Třeba taková sladká snídaně. Co rádi mlsáte? Možná říkáte, no, já rád mlsám na snídaně koblihy. Tak dobře, jedna kobliha může průměrně stát plus minus třeba kolem 10 korun a díky naší šťastné trojce jste si jich dneska mohli koupit klidně i 200 pro celou továrnu.
1: Šťastná trojka!
0: My jsme si dneska ve šťastné trojce zasoutěžili po 7:15 o krásné 2000 korun. Dovolala se Katka z Olomouce, ale ta si za tyhle prachy místo koblih koupí něco jiného. Něco trvanlivějšího. Katko, hezké ráno.
2: Ahojte všichni, poslouchejte Radio Hana jako já a můžete si taky koupit výborné knihy nebo něco jiného za 2000, které jsem vyhrála dnes. Děkuji.
0: My děkujeme, že posloucháte. Katka dnes ráno ve šťastné trojice Rádia Hana zhrábla 2000, protože miluje knihy, doplní si svou knihovnu. A teď jste na řadě vy, prachy ve šťastné trojice, na vlnách Rádia Hana rozdáváme každý všední den a za ně potom můžete vzít, a nevím, klidně celou rodinu třeba i do zoo. A tam vás bereme právě teď i se Shakirou. Zdravíme třeba taky do zoo na Svatý kopeček. Tohle je zvířecí megahit. Zoo ze Zootropolis dvojky na vlnách Rádia Hana. Dobré ráno, 8:08, volume doprava.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je

0: Síla rádia, síla hudby, síla lásky pro vás. Frankie Goes to Hollywood, 80. Power of Love. Svět kolem nás se rychle mění a o to víc oceňujeme, že se vždycky můžeme vrátit za svou rádiovou jistotou. My vás nikdy nenecháme ve štychu, jsme vaši dobří přátelé, jsme Rádio Haná. Probudili jsme se do nového dne. Z rána teď na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno, teploty kolem 20 stupňů Celsia. Více z naší meteocentrály, taky aktuální dopravní info z moravských cest nás čeká ještě před půl devátou. A v 8.15 pro vás máme to nejlepší z dnešního kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme středu 20. května, svátek má Zbyšek a zpěvačka Cher dnes slaví kulatou 80. Narozeniny má také fotbalová brankářská legenda Petr Šech a v našem regionu slaví známá paralympijská sportovkyně olomoucká legenda Eva Kacanu, majitelka zlaté medaile z Pekingu, mistryně republiky Evropy i světa. A dnešek chutná, po medu. Slavíme světový den včel, takže slaví i včelka Mája, ta malá uličnice.
2: Je tady někdo?
0: Ať už ve středu 20. května poletujete kdekoliv, my jsme vždy s vámi.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádio Haná.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
5: Rádio Haná.
1: Vaše věrné rádio.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19.

0: Ufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.

0: Wave.cz. Děláme akce.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
0: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

čeká cesta kamkoliv. Vždycky víte, že vás bude s úsměvem provázet vaše věrné Rádio Hanáto i kdekoliv na světě díky online přehrávači na webu radiohana.cz nebo díky naší chytré mobilní aplikaci. Je 8.27, možná jste o tom slyšeli, možná ne. V Olomouci o víkendu začne další zajímavá výstava zaměřená na masožravky. Kam se na ní s dětmi zajít podívat, poradíme s naším ranním hostem po 8:30. S těmi masožravkami budou i další hity k sežrání, Ace of Base nebo Alex Warren. A teď další ranní počasí i doprava Rádia Hana. Tak nový den začíná, let's kde na Moravě se sluníčkem, teplo

0: má kolem 20. Doprava. Blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. Na Olomoucku srazil cyklista chodce. Ano, opravdu se to dneska ráno stalo. Nedaleko hranic, na průjezdu Ludéřovem, tady opatrně. V Olomouci na nás teď policejní majáčky při kontrolách mohou zablikat pod nemocnicí na Brněnské ulici a další policejní hlídku vidíme na příjezdu od Prostějova do Výšovic. Oči na cestu, už je k nám, pohodový den přejeme vám.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Chlapík má za to v hrdle. Alex Warren, Ordinary. 5 minut po půl deváté, středeční ráno, vy a Radio Hana. Nejlepší hudební výběr za chvíli Cranberries nebo Divoký Bill. Přátelé, ve světě se o tom průběžně mluví. Mluví se o tom, jestli nás za nějaký čas v práci nahradí AI. My jsme zjistili, že my Hanáci můžeme být úplně v klidu. Více o tom po 8:45. A teď je tady náš ranní host. Schválně, co zajímavého se od něj dozvíme.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
0: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
0: Jaké ďalší raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastle zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
0: Došetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
0: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviedených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
0: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
0: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakujem, na shledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem.

0: dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
2: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Tam dech v žádném případě nedochází. Vaše rádiová parta je ve středu 20. května opět ve formě. Naladili jste si ranní topku Rádia Hana. Pro vás chystáme pravidelně top zábavu, top hity, top náladu, top informace, taky top témata. Za chvilku u nás procházka pamětí. Dneska 90. po 9. hodině. A teď, jak jsme slíbili, 3 minuty po 8:45, téma umělá inteligence, tedy AI. Možná ji taky používáte na počítači, na mobilu, doma, v práci, na cestách. Občas se na něco zeptáte, občas něco zjistíte. No a někteří se bojí, že jim AI vezme práci. My jsme nad tím přemýšleli a zjistili jsme, že my, Hanáci, můžeme být úplně v klidu. Tady je důkaz.
1: Ale Carlos, vy už jste v práci, dobré ráno. Carlos, já mám na vás otázku, já jsem teďka četl takový článek, co? Máte taky strach, že vás nahradí ta AI, ta umělá inteligence, co? Bojíte se?
2: Vůbec.
1: A jak to?
2: No tak protože ještě nevynalezli AI, která by nedělala vůbec nic.
3: Ráno je top. Radio Hana.

0: Máme radost, že si za svého středečního průvodce volíte právě Radio Hana. Je 8.55, v kalendáři dneska Zbyšek 80. narozky, dneska slavíme se zpěvačkou Cher, to není možné, že už je 80. Taky to jsme se dneska dozvěděli, rozdali jsme další prachy ve šťastné trojice Radio Hana. O 2000 si dneska ráno kolem 6:45 zavolala Katka z Olomouce.
1: Ahojte všichni, poslouchejte Radio Hana jako já a můžete si taky koupit výborné knihy nebo něco jiného za 2000, které jsem vyhrála dnes. Děkuji.
0: My děkujeme, že posloucháte. Také jsme dneska mluvili o tom, že nás Hanáky v práci nikdy umělá inteligence, tedy AI, nemůže nahradit. Řekli jsme si proč. Také jsme se připravili na další utkání na mistrovství světa. Odpoledne od 16:20 hrajeme proti Italům a také jsme si představili další zajímavou výstavu o masožravých rostlinách, která o tomto víkendu začne v Olomouci. Další ranní topka plná informací pro vás opět zítra a dnes po 9. hodině vytáhneme naše DJské kufry.
2: Hit za hitem. Hit za
0: A zaměříme se na kategorii léta 90. Ano, do nich vás vezmeme procházka paměti. Chystáme Love Message, také Luci. A dáme si Scorpion. 90-ková procházka paměti hned po zprávách, dřív než ostatní.
3: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme pro vás připravené další zprávy. Nové větrníky mají vyrůst na severu Olomoucka. Nové dvě větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a výkonem až 9 megawattů mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zásahy hasičů v Přerově. Na náměstí Přerovského povstání dnes od 9 do 15 hodin uvidíme soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. 29. ročník soutěže ukáže práci profesionálních týmů z Olomouckého a Zlínského kraje nebo i ze Slovenska. Trest pro fotbalového kouče Petra Vlachovského zpřísnila UEFA. Trenér, který byl odsouzen za tajné natáčení hráček Slovácka ve sprchách a šatnách, dostal od fotbalové asociace z 5letého doživotní zákaz trénování. A to v celé Evropě.
3: Hlas lidu.
4: Manželství není potřeba, to je pohled většiny lidí v České republice podle průzkumu CVVM mezi tisícovkou lidí. Pro 2/3 lidí je v pořádku žít s partnerem bez svatby, pro 3 lidi z 5 nemusí být sezdaní ani rodiče dětí v jedné domácnosti.
3: Sport.
4: Fotbaloví fandové dnes uvidí dvě velká finále. Vrcholí český pohár, o triumf v MOL Cupu se střetnou od 18 hodin Jablonec s Karvinou a v 21 hodin se o titul ve fotbalové evropské lize utkají německý Freiburg a anglická Aston Villa. Přineseme vám výsledky.
3: Radio Hana. S námi máte přehled
2: i ve středu. Radio Hana a šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Na hokejovém šampionátu dnes odpoledne hrajeme s Itálií a například v tamní Neapoli dnes bude podobné počasí jako tady u nás na Moravě. Víme, jak bude z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno a teplotní maxima kolem 20 stupňů Celsia. Lesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. Na Olomoucku srazil cyklista chodce. Ano, opravdu se to dneska ráno stalo. Nedaleko hranic, na průjezdu Ludéřovem, tady opatrně. V Olomouci na nás teď policejní majáčky při kontrolách mohou zablikat pod nemocnicí na Brněnské ulici a další policejní hlídku vidíme na příjezdu od Prostějova do Výšovic. Oči na cestu, uši k nám, pohodový den přejeme vám.
3: Radio Hana.

0: Hana je i v polovině pracovního týdne fantasticky naladěná. Lucie, všechno ti dávám, celou hodinu vám my budeme dávat to nejlepší z 90. let.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
0: Tak přátelé, v této hodině zajdeme na 90. český koncert a světově známé kapely Cure, nakoukneme do 90. českých škol a uslyšíte výhradně megahity z jednoho roku, to je každé všední dopoledne. Taková striktní zásada naší Procházky pamětí. My jsme připraveni, a co vy?
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.

0: řekněme si, jako by to bylo včera, co jsme o víkendu se na nově dívali na hitparádu SO na Čáko Bello, Šílenci, že jste rozjel první dobou. No a dívali jsme se tehdy i na videoklip Drill Instructor od Kapna Jacka. Ten má dneska svoje místo v 90-kové procházce paměti Rádia Haná, stejně jako tyhle 90-kové legendy. A to jsou prosím pěkně britští Cure, kteří s námi taky vzpomínají na dekádu 90. v procházce paměti. Cure v jednom rozhovoru přiznali, že v 90. měli pocit, že každý, kromě nich samozřejmě, je idiot. No a my se vracíme do roku, kdy vydávají své kontroverzní album Wild Mood Swings a představují se dokonce i na koncertu v Česku, jedou sem za námi. A tehdy nás do Prahy lákali na 3 hodiny krásných depresí. Splnili to? No a hlavně, čím pobavil zpěvák Robert Smith české publikum. On řekl jednu úžasnou větu a my ji přetlumočíme už po 9:30. Na každý pád, jako další hudební indicie nám poslouží třeba taky Scorpions, You and I. Vítáme vás zpátky v 90. Ty vám celou hodinu připomíná Radio Haná. Co myslíte, který rok spolu mapujeme dneska?
1: Radio Haná a procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Zubrsraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi.
10: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
11: Toto je.
12: Dobravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
14: Slyšíte to?
15: To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
16: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
19: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
19: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
19: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
19: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
19: No normálně v Georgii.
20: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
21: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
2: Rádio Hana, procházka pamětí.
0: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Když tady v rádiu slyšíme tuhle letní pecku od Mr. Presidenta, nejednou z nás tak nějak padají starosti, usmíváme se, těšíme se na letní sluníčko, na opalovačku, na to, až s piňa koládou někde u vody budeme poslouchat Coco Jumbo. A propo, víte, co to Coco Jumbo znamená? Údajně vůbec nic. Údajně to jenom jsou takové dvě slova, která mají znít letně, hezky a bezstarostně. Coco Jumbo v procházce paměti, Mr. President. Celou hodinu pro vás v procházce paměti Rádia Hana vybíráme songy z jednoho roku. Dneska je to ten rok, kdy v Česku vystupuje tahleta anglická kapela. To jsou Fuse. Tehdy nás v listopadu do pražské sportovní haly lákali na 3 hodiny krásných depresí údajně. Skutečně tak ta pozvánka zněla. No ale realita byla taková, že z toho famozního koncertu kapely Cure v Praze depku neměl nikdo. Zpěvák Robert Smith zpíval famozně a dokonce i vtipkoval, bavil české publikum. Snažil se s námi komunikovat a řekl jednu památnou větu. Řekl, hele, je to zatraceně směšné, že tady s váma si chci povídat, že vás chci bavit, ale přitom ve vaší řeči jsem schopný říct jenom slovo pivo. Všichni se smáli a ono na férovku jenom to jedno slovo vlastně úplně stačilo. Možná jste v tom roce chodili do školy v 90. o přestávkách, jste skákali přes gumu, hráli jste pogy nebo vyměňovali kartičky hokejistů a u toho poslouchali tuhle novou písničku tehdy od Michaela Jacksona. They don't care about us, že i tu do našeho vzpomínkového koktejlu namícháme už po 3/4 na 10. Procházka pamětí, hity, vzpomínky z jednoho roku, naplno jedeme dál.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
2: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
5: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
4: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Rádio Hana, Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: 9 hodin 50 minut, vy to sami slyšíte, poznáváte, Procházka paměti Rádia Hana je ve středu dopoledne vyladěná do nejmenšího detailu. Brouzdáme spolu 90-kovou hudební historii. Tohle je Michael Jackson a do pátečního playlistu Rádia Hana, to kdyby byl pátek, no jejda, ale do dnešního playlistu Rádia Hana mícháme i tento mega hit. Který nám takhle v polovině pracovního týdne 100% udělá radost a se kterým si hlavně v druhé polovině 90. zpěvák R. Kelly totálně podmanil hudební svět. Je to písnička pro všechny, kteří o sobě pochybují a je to hymna všech, kteří potřebují najít víru, lásku, sebedůvěru, odrazit se ode dna a uvěřit, že umí létat. Podmanivá 90-ková romantika pro vás. I Believe I Can Fly, ze kterého roku?
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1996.

0: Když posloucháte Procházku paměti Rádia Haná a tuhle baladu od R. Kellyho, tak možná máte pocit ve středu dopoledne, že na chvilku se celý svět, když ne zastavil, tak alespoň zpomalil. I believe I can fly. Věříme, že umíme létat a dneska letíme v Procházce paměti také za touto kapelou. Takový malý test s naší Martinou Kvítko, která už je vedle mě ve studiu u mikrofonu. Ahoj, kdo pak to je? Já vím, že ty to víš.
1: Zdravím všechny, tak tohle jsou samozřejmě Cure. Tohle je vlastně ukázka songu, kdy začíná vysílat Rádio Haná 92. To je jako ještě větší retro, ale jinak dneska 90 s kapelou Cure.
0: My se vracíme právě do roku, který je pro Cure důležitý z několika důvodů. Jedna, která vydávají tehdy kontroverzní album, které se jmenuje Wild Mood Swings, a hlavně také se představují na koncertu v Česku. A je to vlastně koncert plný černé barvy.
1: Ano, oni jsou tím vyhlášení a není to vlastně první koncert v Česku. Oni se v těch 90 jezdili poměrně dost často, ale tím, jak ten Robert Smith má ty černé vlasy, neučesané, rozcuchané, to líčení, on je takový něco mezi emo a gotik, jako takhle. Dneska bychom řekli, že je to taková novodobá Wednesday s Adams Family.
0: Ano, vlastně.
1: Trošku tak vypadá ten Robert Smith, vlastně tak vypadá doteďka. A my jsme se vraceli do doby, kdy teda koncertovali v Praze a fanoušci je prostě žerou.
0: A hráli jsme si dneska hity jako Love Message, byl taky Captain Jack, dali jsme si i německé Scorpions. No jednoduše to nejlepší z jakého roku?
1: 1996.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Procházka paměti Rádia Haná má splněno, dneska po desáté pro vás. Novinka od kapely Chenasky, také Green Day.
1: A budou i OMD.
0: Užijte si dopolední playlist Rádia Haná s Kvítkem, teď je tu ještě Tomáš Gottwald a další várka aktuálních zpráv.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Posloucháte zprávy. Uzavírky se plánují v Olomouci. Budou se týkat náměstí Republiky, Horního i Dolního náměstí nebo třeba Selského náměstí. Zde uzavírka začne tento pátek a potrvá do 20. června. Kvůli rekonstrukci domu tu bude zavřený chodník. Výčet uzavírek na náměstích a v ulicích města Olomouce má aktuálně zmapovaný web report.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Vraždil podruhé, teď mu hrozí doživotí. Kriminalisté navrhli obžalovat 36-letého muže z loňské vraždy přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Zabil ji 3 týdny poté, co byl na podmínku propuštěn z mírovské věznice, kde si odpykal 16,5 roku za vraždu jiné ženy.
6: Olomoucí krajší kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné 31-leté ženy, která přišla o život v listopadu loňského roku v obci Mírov na Šumpersku. Kriminalisté předali krajskému státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby na 36-letého muže, kterému hrozí až výjimečný trest.
5: Vysvětluje za policii komisař Libor Hejtman.
4: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Na středních školách jsou po prvním kole přijímacího řízení ještě tisíce volných míst. Na 4letých oborech jde asi o 23 900 míst. Do druhého kola si přihlášku zatím podalo asi 1340 uchazečů z 13 000, kteří v prvním kole nebyli úspěšní. Muž s podezřením na ebolu v Česku. Na jeho příjem se připravuje pražská nemocnice Bulovka, která má speciální izolační box. Jde o amerického lékaře, který byl v Ugandě v kontaktu s nakaženým touto krvácivou horečkou. Česko vyhovělo žádosti Spojených států o převoz muže. Na Bulovce má být na pozorování zhruba 3 týdny.
3: Sport.
5: Časovka v 10. etapě cyklistické Grand Tour Giro d'Italia je odjetá. Vyhrál Ital Filippo Ganna. Růžový trikot pro lídra soutěže udržel Portugalec Eulalio. Nejlepším z českých jezdců byl Jan Hirt na 81. místě. Průběžně je v soutěži 18.
3: Počasí.
0: Potřebujete na zahradě posekat trávu? S tím dnešním počasím to půjde skoro samo. Víme, jak bude: z rána na Moravě sluníčko, přes den polojasno nebo oblačno a teploty kolem 20 stupňů Celsia.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
3: Doprava.
0: Bouračka v Olomouci, také v Kroměříži a policie v Šumperku. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci na Hynášce u Zimáku. Auto srazilo chodce, tady jezdíme k Vadlově. Nehodové formuláře se vyplňují v Kroměříži, dvě auta jsou v sobě na Kojetínské poblíž Robin Oil. A policejní hlídky evidujeme na 245. kilometru dálnice z Olomouci na Mohelnici u Mladče a také v Šumperku za Mountfieldem na Jesenické. Jeďte opatrně a s námi, dobré dopoledne.
3: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: Nevadí. Na Hané dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr a samozřejmě, že se taky postaráme o vaše volnočasové aktivity ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál. Za chvilku je tady kapela London Beat anebo taky Imagine Dragons.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
6: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
7: Těšíte se na sezónu?

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tady je Radio.

0: máme pro vás i tu nejlepší zábavu, to vy víte. Zveme třeba do Čekárny Olomouc, což je velmi útulné minikino přímo v prostorách nádraží město. Teď tady chystají čtvrteční maraton Kill Bill, kompletní krvavá aféra a bude i Tarantino kvíz ve čtvrtek, to znamená už zítra. Šmoulí den bude v sobotu na Hrubé vodě. Děti tady budou zachraňovat čvoulinku, kterou zajal zlý Gargamel. Ano, v sobotu na Hrubce. A ještě připomínáme jednu naši charitativní akci. V sobotu se totiž po roce potkáme v Jedlí na Šumpersku. Proběhne tu tradiční kácení máje, budou aktivity pro děti, tombola i koncert a celým programem vás provede, jako vždycky, Rádio Haná. Moc se na vás těšíme. Výtěžek z téhleté akce, jako vždy, pomůže onkologicky nemocným dětem. Tak se s námi určitě zastavte. I do Jedlí na Šumpersku, teď v sobotu.
1: Rádio Haná. Rádio, které pomáhá. Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky,
1: emoce, zákulisní drby, atmosféra
2: i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
3: Určitě.
1: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
2: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
4: Postřelmovský festival.

0: Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vlastní.

0: růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Díky moc, že posloucháte Hanou, za chvilku jsou tady zprávy a v nich taky téma úřední nesmysl roku nebo nejhorší předpis, největší úřední absurdita. Ano, podrobnosti za okamžik, opět tady máme tuhletu speciální anketu, která se bude vyhlašovat a na Hané po 11. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Dáme třeba Backstreet Boys.

0: Je 10.55, zprávy u nás dřív než ostatní, takhle to máme nahané a frčíme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Spor o panorama Olomouce. Radní nově zamítli návrh na dočasný zákaz staveb vyšších než 40 metrů v okolí obchodní galerie Šantovka. Omezení mělo platit do změny územního plánu. Dle autorů návrhu tu teď nejsou výškové limity. Krok radních nahrává stavbě Šantovka Tower vysoké 74 metrů. Budova developera Redstone má být součástí nové čtvrti Šantovka District. Část odborníků s ní nesouhlasí s tím, že naruší historické panorama města. Vývoj tématu sledujeme. Úřední nesmysl roku. V anketě Absurdita roku veřejnost zvolila nejhorším byrokratickým předpisem nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Výsledky oznámili organizátoři soutěží Firma a živnostník roku. Naopak normou, která nejvíce usnadnila život podnikatelům, se stala novelizace zákona osvobozující tisíce malých a středních firem od povinnosti auditu. Podle organizátorů tato změna výrazně ubrala administrativu.
1: Sport.
3: Čtvrté utkání mají na programu čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B se s bilancí dvou výher a jedné prohry postaví proti Itálii. Naši hokejisté chtějí zvítězit a udělat krok směrem ke čtvrtfinále. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno a teploty přes 20. Dnes i zítra. Mimochodem, na horách naměříme zhruba 14 stupňů. Opravdu jen ojediněle čekáme lokální přehánky. A stále platí, že o tomto víkendu tady budeme mít letní 25. A protože je a bude hezky, pozor i na klíšťata. Do přírody tak vyrážíme vždycky s repelentem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se teď momentálně řeší v Olomouci na ulici Hinajsova u Zimáku, je tady uzavřený jeden pruh. Jde o to, že auto tu srazilo chodcem, takže na místě jsou i záchranáři. Pozor, Hinajsova v Olomouci. Policejní hlídku nám pak v Olomouci hlásíte na Lipenské nebo taky v Hejčíně na Tomkově. Kontrola je také na dálnici D35 Olomouc Lipník u Velkého újezdu a nebo v Kroměříži na Lutopecké. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: novinky Rádia Hana. Peníze letají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

0: Vahané Sandra, vracíme zpátky 90. Hrajeme si, díky moc, že jste s námi. A stále platí, kdo si počká, ten se dočká. My se určitě ještě v této hodině opět naučíme nějakou tu zásadní větu, která by se nám mohla hodit na letošním hokejovém mistrovství světa. Určitě poslouchejte dál. A za chvilku je tu kapela No Name anebo Adele.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké dopoledne.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Sofy CZ.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Zubrsraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Hunichovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Hunichově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.unichov.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.

0: Mistrovství světa, jenom si připomeneme, že ve Švýcarsku se vlastně mluví třemi úředními jazyky, německy, francouzsky, italsky, takže takové to merci nebo danke, jako děkuji, to bychom určitě zvládli, ale máme pro vás i další vychytávky.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: I dnes pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Tipnete si, co ve Švýcarsku znamená tato věta?
3: Verbe pauze, schnell aufschalte.
2: Odpověď za pár vteřin. A teď další pochvala pro organizátory mistrovství světa. Ti chtějí, aby byl letošní šampionát zábavný, plný hokeje, programu, sportu, hudby a hlavně, aby byl ekologický. Fanoušky přímo motivují, aby na zápasy jezdili vlakem, tramvají nebo autobusem a aby auta nechali doma. Už jsme si minule i řekli, že vstupenka na zápas zároveň funguje jako jízdenka na MHD. Ale tím to nekončí. Švýcaři v hokejových arénách výrazně omezují jednorázové plasty a podporují třídění odpadu. Za to si zaslouží palec nahoru. A než zjistíme, jak dopadne dnešní duel Česko-Itálie od 16:20, je tu překlad této švýcarské věty.
3: Verbe pauze, schnell aufschalte.
2: Takhle Švýcaři řeknou: komerční přestávka, honem na záchod.
3: Verbe pauze, schnell aufschalte.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Hana.
4: Jsme online na radiohana.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu i

0: www.kolar.cz.
1: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: 12 hodin.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Začínají zprávy. Nové větrníky mají vyrůst na severu Olomoucka. Nové dvě větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a výkonem až 9 megawattů mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Děti v Litovli, na hranici ještě chvilku musíme počkat. Město Litovel důrazně varuje před vstupem na rozestavěné dětské hřiště u základní školy Vítězná. Na ploše aktuálně tuhne beton a vstup na plochu může poškodit herní prvky. Boj s hlukem z D1 u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitu neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK. Mladí nejspíš budou moci mluvit do chodu obce. Senátní výbor podpořil návrh, aby lidé od 16 let získali právo vystupovat na zastupitelstvu. Novela má posílit zapojení mládeže do veřejného života. Uvidíme, zda projde.
0: Sport.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále na turnaji ATP v Hamburku čeká tenistu prostějovského klubu Jakuba Menšíka. Bude hrát proti peruánskému kvalifikantovi Busemu. Uvidíme, jak to dopadne. Duel začíná nyní po 12. hodině.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že májová voda vypije víno. Víme, jak bude, víme, že do konce týdne opravdu jen ojediněle. Čekáme přehánky anebo bouřky. Jinak teploty se dál drží nad 20, dnes i zítra a v pátek a o víkendu to povyskočí na letních 25.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Doprava.
3: Je tu naše blesková

a trvá to až do srpna. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na Prostějovsku, na silnici Hrubčice Bedihošť a větší nehodu teď momentálně řešíme v Přerově na třídě 17. listopadu. Tak hlavně šťastnou cestu. Rádio Hana.

Zůstáváte s námi samozřejmě i během polední pauzy. Díky moc, dáváme si společně oběd. Tak hlavně, ať vám chutná, za chvilku Atomic Kitten nebo taky Hříšný tanec. Hrajeme si ten nejlepší hudební výběr tady u nás na Hané.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Co to je?
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
14: Tady je Rádio Hana.

0: Habera zpívá o tom, že týždeň má 100 dní. A zrovna dneska je středa a my samozřejmě na Hané víme, co je třeba.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme středu 20. května, svátek má Zbyšek a zpěvačka Cher dnes slaví kulatou 80. Narozeniny má také fotbalová brankářská legenda Petr Šech a v našem regionu slaví známá paralympijská sportovkyně olomoucká legenda Eva Kacanu, majitelka zlaté medaile z Pekingu, mistryně republiky Evropy i světa. A dnešek chutná, po medu. Slavíme světový den včel, takže slaví i včelka Mája, ta malá ulička.
3: Je tady někdo?
2: Ať už ve středu 20. května poletujete kdekoliv, my jsme vždy s vámi.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
5: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
2: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Basta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
0: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Česká pomoc americkému lékaři. Muž s podezřením na ebolu dorazí do Prahy dnes večer. Lékař, který působil v Ugandě, kde se šíří tato nakažlivá krvácivá horečka, stráví 3 týdny v přísné izolaci v nemocnici na Bulovce. Dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je zatím bez příznaků. Byl pouze v kontaktu s nakaženým. Akce je pomocí Spojeným státům.
1: Sport.
0: Máme tu 34. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy a do akce jdou kluby z našeho regionu. Hranice hrají venku s Novým Městem na Moravě, Béčko Zlína hraje ve Frýdku Místku, Uničov doma s Hlučínem, Blansko doma s Hlubinou a Sigma B s Hodonínem. Tato utkání se hrají od 17 hodin. O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
4: Víte, že dnes je Světový den meteorologie. 20. května 1875 byla totiž podepsána takzvaná metrická konvence, což znamená, že od tohoto dne se pravidelně měří počasí. Je to taky teplotní rekord. Pro dnešek je z roku 2022. Představte si, tehdy bylo tropických 30 stupňů Celsia. Dneska a zítra budeme mít na Olomoucku i jinde lehce přes 20, v pátek a o víkendu to pak bude 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci by ještě dneska měla být zavřená Šlechtitelů v Holici, kde se budují příbojky kanalizace. Objízdná trasa vede po Keplerově, Týnecké, Sladkovského a Holické. A právě Holická by měla být následně taky zavřená, jenom částečně, teoreticky od dneška do 25. května. Jinak policejní hlídku nám hlásíte na trase Šternberg, Moravský, Beroun, příčíhají v Horní Loděnici, anebo taky na dálnici D46 na exitu Vyškov. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Nahané frčí mi dál, přejeme krásné středeční odpoledne. Možná už vás v kinech nebaví nějaké ty romantické komedie, tak my vás zveme speciálně na úplně nový akční film Stav odpojen, který se mimochodem točil také v ulicích Olomouce a hraje v tom i jeden náš kolega z obchodního oddělení od nás, z rádia Hana. Je to taková nízkorozpočtová punková podsta všem akčňákům z 80. a 90. let a my už se těšíme na zítřejší premiéru v olomouckém Metropolu. Kdyby cokoliv víc rozvíte na našem webu radiohana.cz. Za chvilku posíláme Madonu anebo One Republic.
1: Jsme Radio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
7: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.

0: házat! Supersrás, Poli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Supersrás. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: olomouckou flóru na masožravky.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
2: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
3: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
2: Jaké ďalší raritní nebo obří exempláře uvidíme?
3: Budú tu viac než 35-ročné vzrastlé zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
2: Došetli sme sa, že součástí expozice živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
3: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
2: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
3: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviedených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
2: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlho to potrvá?
3: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
2: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
3: Ďakujem, na shledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6. 6. 2026 se o tvou duši budou ucházet skupiny

0: Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.

0: Vášky, takže těšíme se na vás do konce května. No, za chvilku jsou tu zprávy a po 14. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Těšíme se na depešáky. Bude taky Ava Max. Nebo Činasky. Zprávy, jdeme na to.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Zdá se vám podezřelé některé vaše znaménko na těle? V Olomouci bude speciální stan, v němž si můžeme nechat pigmentová znaménka zdarma zkontrolovat jako prevenci proti rakovině kůže. Bude na Horním náměstí zítra od 10 do 17 hodin.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Najet autem do protisměru na dálnici. Do této nebezpečné situace se včera dostal jeden senior v osobním autě v Prostějově. Vjel na D46. Naštěstí se ho ujali olomoučtí policisté, kteří byli blízko.
5: Policisté auto během chvíle zastavili u obce Vranovice Kelčice. Otočili jej a doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s 86-letým řidičem projednali přestupek v dopravě. Senior uvedl, že omylem v Prostějově najel na dálnici do opačného směru. Celá situace ho velice mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjede. Za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5 500 korun. Navíc si připsal 6 trestných bodů.
4: Popisuje případ za policii komisař Libor Hejtman. Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
2: Hlas lidu.
4: Manželství není potřeba, to je pohled většiny lidí v České republice podle průzkumu CVVM mezi tisícovkou lidí. Pro 2/3 lidí je v pořádku žít s partnerem bez svatby, pro 3 lidi z 5 nemusí být sezdaní ani rodiče dětí v jedné domácnosti.
2: Sport.
4: Fotbaloví fandové dnes uvidí 2 velká finále. Vrcholí český pohár, o triumf v Molkapu se střetnou od 18 hodin Jablonec s Karvinou a v 21 hodin se o titul ve fotbalové evropské lize utkají německý Freiburg a anglická Aston Villa. Přineseme vám výsledky.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno a teploty přes 20. Dnes i zítra. Mimochodem, na horách naměříme zhruba 14 stupňů. Opravdu jen ojediněle čekáme lokální přehánky. A stále platí, že o tomto víkendu tady budeme mít letní 25. A protože je a bude hezky, pozor i na klíšťata. Do přírody tak vyrážíme vždycky s repelentem.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
0: Taky dnes odpoledne pro vás máme aktuální dopravu a díky moc, že ji vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci přímo v centru na 8. května anebo v Hejčíně na ulici Tomkova. Hlídku máme hlášenou i v Prostějově na Kralické anebo na Kroměřížsku v Postoupkách. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Nahané nás baví i tenhle ten francouzský song Ela Ela. Mimochodem, jak by se francouzsky nebo nějakým francouzským způsobem řekla oříšková hlídka? Asi by to bylo oříšková hlídka, protože H se ve francouzštině nevyslovuje, ale ta oříšková hlídka skutečně přijede. Příští týden potkáme se v ulicích Olomouce, Přerova, Kroměříže nebo Prostějova. Oříšky pro vás zdarma s naší oříškovou hlídkou. Ano, příští týden. Podrobnosti se vychytejte už teď na našem webu radiohana.cz. Za chvilku je tu Eva Maxa nebo Unik 2 a my frčíme dál.
1: Jsme Radio Hana. Hezké odpoledne.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.

0: něco, tak Allegro.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.

0: Nový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: tomu, že v neděli je 24. Je možná nejvyšší čas, abychom začali řešit Vánoce. Co říkáte?
1: O čem se píše?
0: Tak nakonec vánoční trhy v Olomouci budou. Město i přes veškeré komplikace vybralo provozovatele. Jak píše Report.cz, bude to, jako v minulých letech, společnost Kulturní Olomouc. V Šumperku budeme o tomto víkendu otvírat nové dětské dopravní hřiště, a to v městské části Temenice. Další podrobnosti pro nás má web Šumperk.cz. A taky víme, co pro nás chystá Uničovské kulturní léto. Na nádvoří, na náměstí nebo v parku. Celé to 11. června zahájí Olympic a No Name. A kompletní program najdeme už teď na mkz.uničov.cz. Tak se mrkněte a my jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
10: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
11: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady u nás na Hané zdravíme všechny, ale opravdu úplně všechny posluchače. Zdravíme i s kolegou Štěpánem, ahoj.
1: Přesně tak, krásné odpoledne na každou vlnu.
0: Přátelé, my totiž máme vlastně vás jako posluchače i nás tady v rádiu rozdělené na 4 základní skupiny. Jsme podivíni, legendy, nebo 5 skupin. Podivíni, legendy, fešáci, géniové a alkoholici. A strašně moc záleží na tom, v jaký den ses narodil, to znamená kolikátého. Štěpáne,
1: já sám sebe jako vidím na podivína šmrncnutého alkoholikem, tak ne, uvidíme. Samozřejmě, já jsem 30. tak na co to vychází?
0: Ty jsi 30.
1: Přesně tak.
0: Ano, tak ty jsi genius.
1: Genius, no vidíš, no tak panečku.
0: Ale mě tam vyšlo, já jsem 3., já jsem ta alkoholčička, tak když to dáme dohromady.
1: Hele, tak jsme geniální alkoholici.
0: Přátelé, tak nějak to máme na našem Facebooku rádiovém. Pojďte, zapojte se do komentářů, přiznejte se, co jste, podivíni nebo alkoholici, a nebo se pochlubte, legenda, fešanda, genius, budeme moc rádi. A po 15. hodině tady s geniálním Štěpánem. Hit

Posloucháte zprávy. Spor o panorama Olomouce. Radní nově zamítli návrh na dočasný zákaz staveb vyšších než 40 metrů v okolí obchodní galerie Šantovka. Omezení mělo platit do změny územního plánu. Dle autorů návrhu tu teď nejsou výškové limity. Krok radních nahrává stavbě Šantovka Tower vysoké 74 metrů. Budova developera Redstone má být součástí nové čtvrti Šantovka District. Část odborníků s ní nesouhlasí s tím, že naruší historické panorama města. Vývoj tématu sledujeme. Úřední nesmysl roku. V anketě Absurdita roku veřejnost zvolila nejhorším byrokratickým předpisem nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Výsledky oznámili organizátoři soutěží Firma a živnostník roku. Naopak normou, která nejvíce usnadnila život podnikatelům, se stala novelizace zákona osvobozující tisíce malých a středních firm od povinnosti auditu. Podle organizátorů tato změna výrazně ubrala administrativu. Sport. Čtvrté utkání mají na programu čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B se s bilancí dvou výher a jedné prohry postaví proti Itálii. Naši hokejisté chtějí zvítězit a udělat krok směrem ke čtvrtfinále. Zápas začne v 16 hodin 20 minut.

0: 5 korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Pranostika říká, že májová voda vypije víno. Víme, jak bude, víme, že do konce týdne opravdu jen ojediněle. Čekáme přehánky anebo bouřky. Jinak teploty se dál drží nad 20, dnes i zítra a v pátek a o víkendu to povyskočí na letních 25. Je tady superblesková doprava, policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci, na Lascích, na Dlouhé, taky na Velkomravské a na Tovární a kontrolu můžeme teď potkat i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Hitové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.

0: Rádiu Hana.
1: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Zofy CZ.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Zubr sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
8: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
1: Radio Hana.

37, po 15. hodině nám zpívá svou Půlnoc, Poetika 37 minut samozřejmě. No a už ve čtvrtek má v olomouckém kině Metropol premiéru nový akční film Stav odpojen, který se točil mimochodem i v historickém centru Olomouce. No a jedná se o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a z 90. let. Zítra v olomouckém Metropolu, začátek je v 18 hodin.

0: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
0: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
0: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
0: každý den na tomto rádiu,
2: protože
0: tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí.
5: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
10: Rádio Haná.
11: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Street Boys, no a my pro vás máme další zprávy. Nové větrné elektrárny na Olomoucku i rozestavěné dětské hřiště na Vítězné v Litovli. Tak to a mnohem více už za okamžik, no a hned potom jedeme dál.
1: Hit za hitem.
0: Po 16. hodině u nás Benson Boone.

0: Začínají zprávy. Nové větrníky mají vyrůst na severu Olomoucka. Nové dvě větrné elektrárny s výškou do 200 metrů a výkonem až 9 megawattů mají vyrůst u Horní Loděnice. Projekt ČEZu a skupiny Úsovsko je nyní v procesu posuzování vlivu na životní prostředí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Děti v Litovli na hranici ještě chvilku musíme počkat. Město Litovel důrazně varuje před vstupem na rozestavěné dětské hřiště u základní školy Vítězná. Na ploše aktuálně tuhne beton a vstup na plochu může poškodit herní prvky. Boj s hlukem z D1 u Přerova. Přerovská radnice a Olomoucký kraj vloží miliony korun do odhlučnění dálnice D1 v Dluhonicích. Měření sice překročení limitu neprokázalo, ale město přijímá reakce obyvatel v místě a chce jim ulevit. Hluk se šíří hlavně z mostních závěrů nového úseku dálnice. Odvede ho speciální technologie, takzvaný rukáv, představuje podle vedení Přerova nejrychlejší možné řešení dlouhodobých stížností místních obyvatel, píše ČTK. Mladí nejspíš budou moci mluvit do chodu obce. Senátní výbor podpořil návrh, aby lidé od 16 let získali právo vystupovat na zastupitelstvu. Novela má posílit zapojení mládeže do veřejného života. Uvidíme, zda projde.
1: Sport.
0: Máme tu 34. kolo Moravskoslezské fotbalové ligy a do akce jdou kluby z našeho regionu. Hranice hrají venku s Novým Městem na Moravě, Béčko Zlína hraje ve Frýdku Místku, Uničov doma s Hlučínem, Blansko doma s Hlubinou a Sigma B s Hodonínem. Tato utkání se hrají od 17 hodin.
1: Počasí.
2: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší teplota

0: neděli by mělo opět sem tam zapršet.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz
0: Doprava. Připomínáme nehodu v Šumperku na ulici Vrchlického. Šlo tady o střet osobáků a cyklisty a opatrně se zde dá projet.

ulicích kontrolují provoz policisté. Hlídka je v Napajedlech na nádražní, v obci Jedovnice na Jiráskově, v Prostějově na Brněnské a taky v Boskovicích na Sušilově ulici. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte. Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

zvýšit zájem o učení Buddhy. No a když se nad tím tak zamyslíte, tak roboti jsou vlastně pro buddhismus úplně ideální, protože kdo jiný dokáže sedět nehnutě v jedné pozici celé dny, nebo kdo jiný nemá vůbec žádné pozemské touhy, tedy kromě touhy po plné baterce a stabilní Wi-Fi.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: května. Kaufland. Tady se vám blíží zpátečka a další. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

Kapela Helen, se kterou jsme v oblacích a zároveň taky v éteru Rádia Hana, 16.39, to je aktuální čas, no a my s vámi samozřejmě sledujeme taky hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. Aktuálně hrajeme s Itálií, s tou jsme se naposledy utkali.

0: Tak já věřím, že to je jenom otázka času, kdy nám to tam spadne. Sledujeme to s vámi, no a teď jdeme mrknout taky na to, v čem je letošní mistrovství světa ekologické.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: I dnes pro vás máme váš oblíbený švýcarsko-český slovník. Tipnete si, co ve Švýcarsku znamená tato věta?
3: Verbe pauze, schnell aufschalette.
2: Odpověď za pár vteřin. A teď další pochvala pro organizátory mistrovství světa. Ti chtějí, aby byl letošní šampionát zábavný, plný hokeje, programu, sportu, hudby a hlavně, aby byl ekologický. Fanoušky přímo motivují, aby na zápasy jezdili vlakem, tramvají nebo autobusem a aby auta nechali doma. Už jsme si minule i řekli, že vstupenka na zápas zároveň funguje jako jízdenka na MHD. Ale tím to nekončí. Švýcaři v hokejových arénách výrazně omezují jednorázové plasty a podporují třídění odpadu. Za to si zaslouží palec nahoru. A než zjistíme, jak dopadne dnešní duel Česko-Itálie od 16:20, je tu překlad této švýcarské věty.
3: Verbe pauze, schnell aufschalette.
2: Takhle Švýcaři řeknou: komerční přestávka, honem na záchod.
3: Verbe pauze, schnell aufschalette.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026 je

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57. 14.

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme středu na jedničku.

před 17. hodinou. Stále vám přejeme báječné odpoledne na naší vlně. Aktuálně hraje česká hokejová reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku utkání proti Italům. No a už se nám blíží závěr první části a stav je stále nerozhodný 0-0. Tak tlačíme to tam a neseme další zprávy. Už za okamžik budeme mluvit o prevenci proti rakovině kůže i o automobilu na dálnici u Prostějova v protisměru. To a mnohem více už za chvíli a pak nás čeká opět ten nejlepší hudební výběr.

0: Krásné odpoledne.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Zdá se vám podezřelé některé vaše znamenko na těle? V Olomouci bude speciální stan, v němž si můžeme nechat pigmentová znamenka zdarma zkontrolovat jako prevenci proti rakovině kůže. Bude na Horním náměstí zítra od 10 do 17 hodin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Najet autem do protisměru na dálnici. Do této nebezpečné situace se včera dostal jeden senior v osobním autě v Prostějově. Vjel na D46. Naštěstí se ho ujali olomoučtí policisté, kteří byli blízko.
4: Policisté auto během chvíle zastavili u obce Vranovice Kelčice. Otočili jej a doprovodili k nejbližšímu sjezdu z dálnice, kde s 86-letým řidičem projednali přestupek v dopravě. Senior uvedl, že omylem v Prostějově najel na dálnici do opačného směru. Celá situace ho velice mrzela a dodal, že auto doma zaparkuje a už s ním nevyjede. Za jízdu v protisměru dostal na místě pokutu 5 500 korun. Navíc si připsal 6 trestných bodů.
3: Popisuje případ za policii komisař Libor Hejtman. Po loňském útlumu se v Olomouckém kraji opět rozjíždí stavba bydlení. V prvním čtvrtletí začala stavba 479 nových bytů, což je meziročně asi o 70% víc. Pro rodiny i jednotlivce je to naděje na mnohem větší výběr na trhu.
1: Hlas lidu.
3: Manželství není potřeba, to je pohled většiny lidí v České republice podle průzkumu CVVM mezi tisícovkou lidí. Pro 2/3 lidí je v pořádku žít s partnerem bez svatby, pro 3 lidi z 5 nemusí být sezdaní ani rodiče dětí v jedné domácnosti.
1: Sport.
3: Fotbaloví fandové dnes uvidí 2 velká finále. Vrcholí český pohár, o triumf v MOL Cupu se střetnou od 18 hodin Jablonec s Karvinou a v 21 hodin se o titul ve fotbalové evropské lize utkají německý Freiburg a anglická Aston Villa. Přineseme vám výsledky.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Začínáme teplotním rekordem, který připadá na dnešní den. Maximum pro 20. květen je z roku 2022 skoro 31 stupňů a naopak minimum pro dnešek je z roku 1876, kdy teploměry ukazovaly 7 desetin stupně pod bodem mrazu. Víme, jak bude. V noci teploty spadnou na 13 stupňů, zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, dešťové přehánky a naměříme okolo 20 stupňů Celsia. V pátek bude podobná teplota, provázet nás má nižší oblačnost a o víkendu si užijeme letních 25 stupňů. Došetřuje se nehoda v Prostějově na Plumlovské ulici. Jak od nás víte, jde o nehodu náklaďáku a osobního auta. Opatrně se tady ale dostanete. Na dálnici D1 pozor mezi exity Přerov a Říkovice. Je tady porouchané osobní auto. A pojďme mrknout i na policejní hlídky. Hranice Olomoucká, Boskovice Sušilová, Přerov Tovačovská a Máchova alej ve Svitavách. Tak tady všude nohu z plynu.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

selhání na Rádiu Hana, kde pokračuje 20. květen. No a ještě než vám do uší pošleme opět ten nejlepší hudební výběr, tak tu máme něco pro hudebníky a hudebnice na startu kariéry. Tak je letos totiž Rádiu Hana ve spolupráci s nahrávacím studiem Ta muzika a kapelou Opět a Radeček organizuje Radio Talent. Je to už 9. ročník, stačí se

0: Ocean posledních 11 dnů. Na Rádiu Hana pošleme už za chvíli do vašich uší další hity a budou tu například One Republic, tak držte vlnu.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Tady je Rádio Hana.

Teru rádia Hana, One Republic, přátelé, pokud rádi zobete oříšky, tak zbystřete, protože už příští týden vyjíždí do terénu naše oříšková hlídka. Olomouc, Přerov, Kroměříž, Prostějov, anebo Čelčice u Prostějova, tak tady všude se příští týden uvidíme a pro přesná místa a časy, kde naši oříškovou hlídku potkáte, mrkněte na web radiohana.cz. My umrkneme další hity, no a na naší vlně za chvíli posíláme Cyrila anebo George Michaela.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Zubrsraz. Zroufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevu 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.

0: Song, ty jsi jako já od televize Očko, tak na tyto hity se těšíme ještě do dalších zpráv. No a já mám vedle sebe na dalším monitoru zaplý hokej, kdy naši kluci hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku s Itálií. No a na to, jak se to tvářilo, že to bude pohoda lahoda, tak po více jak polovině utkání vedou Italové nad českou reprezentací 1-0. Tak snad se tento zápas nezapíše černou barvou do dnešního kalendária.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme středu 20. května, svátek má Zbyšek a zpěvačka Cher dnes slaví kulatou 80. Narozeniny má také fotbalová brankářská legenda Petr Šach a v našem regionu slaví známá paralympijská sportovkyně olomoucká legenda Eva Kacanu, majitelka zlaté medaile z Pekingu, mistryně republiky Evropy i světa. A dnešek chutná, po medu. Slavíme světový den včel, takže slaví i včelka Mája, ta malá uli.
3: Je tady někdo?
2: Ať už ve středu 20. května poletujete kdekoliv, my jsme vždy s vámi.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: děti milovat vody. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
3: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
4: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

A samozřejmě sledujeme i hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku, kde Češi bohužel po dvou třetinách prohrávají nad Itálií 0-1, nebo s Itálií prohrávají 0-1, tak doufejme, že kouč Radim Rulík udělá před třetí třetinou v kabině pořádné halo a nakonec to dopadne. Před námi jsou zprávy, zjistíme, kdy budeme moci vyrazit na jahody. A na další hity se těšíme po počasí a po dopravě. Hit za

0: Rádiu Hana neseme další zprávy.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
4: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Kyba Basta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
3: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání.
1: Sport.
3: O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.
1: Rádio Hana.
5: S námi máte přehled
2: i ve středu.
1: Počasí.
6: Na Olomoucku dnes slunce zapadne ve 20:36, naopak zítra sluníčko vyjde ve 4:59. Víme, jak

30 stupňů Celsia. Doprava. Uraz se v Olomouci u Mekáče na Kavkově ulici, jde o nehodu dvou osobních aut, je to u kruhového objezdu, takže chvíli potrvá, než se tudy dostanete. S 18. hodinou taky i nadále pozor na pokutu, a to na trase Svitavy Opatov anebo na Lesní ulici v Kroměříži. Jinak v Olomouci na Pražské je teď uzavřen jeden jízdní pruh, takže i tady projíždějte opatrně. Rádio Hana.

herci i moderátor. Provázet nás bude opět Leoš Mareš a o osudu zpěváků a zpěvaček budou v Porotě rozhodovat Pavol Habera, Eva Farná, Jakub Prachař a taky rapper Kalén.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory Autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubrstras. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahel. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky.

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
1: Nová domácí muzika.
4: Rádio Hana.

0: a masožravých květin.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
2: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
3: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
2: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
3: Budú tu viac než 35-ročné vzrastlé zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
2: Došetli sme sa, že součástí expozície živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
3: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
2: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
3: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviedených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
2: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
3: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
2: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
3: Ďakujem, na shledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: počasí.
1: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší teplota

0: stupni. V neděli by mělo opět sem tam zapršet.
1: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Olomouc, Valmez a Kroměříž.

Sledující vstup je věnován robotice a umělé inteligenci. Roboti vstupují do našich životů stále častěji. Máme robotické skladníky, číšníky a teď nově jeden z humanoidů zavítal taky do buddhistického světa. První oficiálně uznaný robotický mnich má pomoci zvýšit zájem o učení Buddhy. No a když se nad tím tak zamyslíte, tak roboti jsou vlastně pro buddhismus úplně ideální, protože kdo jiný dokáže sedět nehnutě v jedné pozici celé dny, nebo kdo jiný nemá vůbec žádné pozemské touhy, tedy kromě touhy po plné baterce a stabilní Wi-Fi. A dosáhnout

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější, pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
4: Tohle je Rádio Hana.

0: To bude 80 za 80 v našich 80kách v 8. Ještě předtím ale Anna K nebo Taylor Swift. Ale úplně nejdříve se jdeme vypravit na naše regionální spřátelené zpravodajské weby, no a jdeme zjistit, o čem dnes informují.
1: O čem se píše?
2: Tak nakonec vánoční trhy v Olomouci budou. Město i přes veškeré komplikace vybralo provozovatele. Jak píše Report.cz, bude to, jako v minulých letech, společnost Kulturní Olomouc. V Šumperku budeme o tomto víkendu otvírat nové dětské dopravní hřiště, a to v městské části Temenice. Další podrobnosti pro nás má web Šumperk.cz. A taky víme, co pro nás chystá uničovské kulturní léto. Na nádvoří, na náměstí nebo v parku. Celé to 11. června zahájí Olympic a No Name. A kompletní program najdeme už teď na mkz.uničov.cz. Tak se mrkněte a my jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Tady je Rádio Haná.
2: Hezký večer.

Richard, Robin Beck a taky Cliff Richard. Ještě předtím, ale úplně nejdříve posíláme Your Song od Sira Eltona Johna a přejeme pohodový středeční večer ve společnosti 80. let.

0: vody. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
2: Super sraz. Paulie Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.

0: CZ. Děláme akce. Sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: vyhrabovat v hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu.
2: Protože rádio je klasika.

0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze letají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
0: Rádio Hana.
1: Přejeme středu na jedničku.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začínáme další reklamní rozhovor, který vás opět zaujme. Jak jinak, jenom pozor, ať se nechytíte do pasti. Olomoucké výstaviště Flora nás láká na další výstavu. Od tohoto víkendu živé pasti čekají nás fascinující masožravé rostliny, exotika i příběhy. Na telefonu s námi ve vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchačů rádia.
1: Moniko, živé pasti zní to skoro jako nějaký dobrodružný film. Na co letos výstava návštěvníky nejvíc láká?
2: Tak tohto roční 7. ročník láká všetkým na stovky mesožravých rastlín z celého sveta a hlavnú tému výstavy budú kvitnúce tučnice rodu Pinkuila zo Strednej Ameriky. Takže návštevníci naozaj budú mať možnosť vidieť spôsob lovu toho drobného hmyzu pomocou letkavých listov, takže naozaj veľa zaujímavých vecí.
1: Jaké další raritní nebo obří exempláře uvidíme?
2: Budú tu viac než 35-ročné vzrastle zbierkové exempláre, mesožravé rastliny vyššie než 1 meter, ale aj liany, ktoré dokážu stráviť aj veľkú myš. A nebudú chýbať ani rastliny rastúce u nás v Českej republike.
1: Dožetli sme sa, že součástí expozície živých pastí budú i fotografie z cest autorů výstavy, tak kam nás zavedou, co uvidíme?
2: Tak fotografie pochádzajú z expedície do Kambodže, počas ktorej autori výstavy navštívili unikátne lokality s výskytom mesožravých rastlín a návštevníci tak uvidia prírodzené biotopy tých rastlín v tropických mokradiach, horských lesoch, v oblastiach takmer takej nedotknutej prírody.
1: Ale samozrejme tá výstava nebude jenom o koukání na rostliny. Jaký doprovodný program ste si letos pro deti, pro dospieláky pripravili?
2: Tak pripravené sú komentované prehliadky pre školy, ale aj špeciálne večerné komentované prehliadky na sviežených expozícií s autormi výstavy a tie sa uskutočnia 23. kvietna a 6. června. A počas celej výstavy bude prebiehať aj predaj tých mesožravých rastlín a poradňa zameraná na ich pestovanie.
1: Poďme si to tedy zhrnúť. Výstaviště Flora Olomouc, výstava živé pasti. Kdy a kde presne to probiehne? Jak dlouho to potrvá?
2: Takže výstava už začína tento víkend a bude prebiehať až do 7. června. Takže viac informácií si návštevníci nájdu na stránkach výstavište Flora Olomouc.
1: Monika Tomašovičová z výstavište Flora Olomouc, výstava Živé pasky. Ďakujeme za pozvání.
2: Ďakuji, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my pokračujeme za dalšími hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
3: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
4: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
3: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Haná žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.

0: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďme na to. Brzy budou jahody, počátkem června odstartují u Olomouce oblíbené samosběry jahod, které i přes jarní mrazy nabídnou rekordní výměry. Ve Skrbeni bude 9 hektarů jahodníků a v Nedvězí 7, píše o tom olomoucký deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obnova ptačí voliéry z 19. století v Podzámecké zahradě v Kroměříži je hotová. Je součástí Pavího dvora. Olomoucké arcibiskupství se zahradě postupně snaží vrátit podobu z konce 19. století.
2: Voliéra vznikla pravděpodobně v 60. letech 19. století. Souběžně byla postavena s takovou renovací a změnou toho venkovního hávu Pavího dvora arcibiskupskými architekty z arcibiskupského stavebního úřadu pana Basta a pana Králíčka. Současní obyvatelé, ty, které jsme tam teď vypustili, jsou zlatí a stříbrní bažanti.
0: Doplnila Šárka Brantalová z Olomouckého arcibiskupství. Méně stresu pro děti ve Vyškovské nemocnici. Ta slavnostně otevřela zcela zrekonstruované dětské oddělení z 10 pokoji a 18 lůžky. Je tu nové moderní prostředí, které má malým pacientům přinést duševní pohodu. Lidé půjčují státu. Zatím objednali nové české státní dluhopisy asi za 22,5 miliardy korun. Zájem překročil původní emisní plán 20 miliard korun, informuje ministryně financí. Rozhodla tedy, že se dluhopisy budou prodávat dál, a to do odvolání.
1: Sport.
0: O krok blíž postupu do hlavní části French Open je tenista prostějovského klubu Dalibor Svrčina. Ve druhém kole kvalifikace přemohl Argentince Gomeze po setech 7-6 a 6-2 a už je jen jedno kolo od účasti v hlavní soutěži.
1: Počasí.
3: Jaká bude předpověď v našem regionu pro čtvrtek? Čeká nás oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne nás budou provázet taky dešťové přehánky. Nejvyšší teploty vyšplhají na 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách pak naměříme okolo 14 stupňů.

0: 8 a 20 stupni. V neděli by mělo opět sem tam zapršet.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Olomouc, Valmes a Kroměříž.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
1: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
1: Děkujeme vám za to.
2: Hlavní odborce New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
3: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře. Musíme navázat kontakt.
1: Odkud jste?
2: Původně.
1: No dobře,
2: okej. Okay.

0: Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost.
1: OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK.

chytatelé duchu, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
3: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahrad.
4: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.